0: Vanessa.
1: Česká vína slaví úspěch a slavila i nedávno a právě na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Čeští vinaři zaznamenali výrazný úspěch na mezinárodních soutěžích, a to v Portugalsku. V konkurenci více než 2200 vín z 29 zemí získali celkem 37 medailí, z toho 32 zlatých. Přičemž mezi nejúspěšnějšími producenty byly Bohemia Sekt a vinařství Vinofol. Tak blahopřejeme, máme tady na jihu Moravy skvělé víno, tak si je vychutnejte a u toho třeba další hit Krokodýla.

pohnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

brněnské zoo se narodila další mláďátka a právě na to koukneme teď ve vysílání krokodýla. Mláďat na Mnější hoře neustále přibývá, což je dobře. V jedné z voliér se vylíhly hned dva malí pouštíci vousatí. Své jméno sovy dostali podle bílých peříček na obličeji, jež nápadně připomínají knír. Elegantní noční lovce, návštěvníci brněnské zoologické zahrady budou moci brzy spatřit a užít si. A samozřejmě, pokud vyrazíte, tak i možná v těchto dnech tam budete moci na ně kouknout. Teď koukneme do světa dalších hitů. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: je na čase být.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5.32, to je aktuální čas, aktuální rádio, Rádio Krokodýl. Dobré ráno, dobrý den. Dnešní den hnedka přejdeme do historie, přátelé, protože je to, pokud jsem to správně spočítal, 669 let a jedna minuta, ano, v 5.31. V roce 1357, 5 hodin 31 minut, položil císař Karel IV. Základní kámen ke stavbě kamenného mostu v Praze přes Vltavu, později pojmenovaného po svém zakladateli. Čas nebyl vybrán náhodou, šlo o magickou řadu lichých čísel. Ano, 9, 7, 1, 3, 5, 7 a ještě 5.31. My teda máme 5.32. Nechtěl jsem předčasně ukončovat frdží. Pravda, bylo by to jako tematické, kdyby to bylo přesně na vteřku, ale já si myslím, že se zase tak moc nestalo. Přeju vám dobré ráno. Jak to vypadá na silnicích, tak vypadá to, že v téhle chvíli byste neměli narazit na žádný problém, který by snad měl komplikovat dopravu. Nemáme hlášeny žádné nehody, kolony. Pravda, teda dobře. Na D2 kilometr 45 ve směru na Břeclav byl už ve 4 hodiny ráno hlášen divočák sražený na silnici, tam se osobně tam nehoda, ale předpokládám, že už tahle nehoda bude asi dořešená a odstraněná. Co se týče teploty, můžete v klidu vyvětrat, protože v Brně, v centru máme nějakých 16 stupňů, Břeclav hlásí 14,5. Vypadá to, že deštníky bychom dneska s největší pravděpodobností mohli nechat doma, ale to počasí probereme trochu podrobněji během chvíle. Dneska čekáme nějakých příjemných 28 stupňů. Drahoslava dneska slaví svátek, tak my z Krokodýla gratulujeme a přejem dobré ráno.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 4 minuty a bude 6:45. Přejeme dobré ráno. Pro někoho velmi chladné ráno. Dívám se, že třeba ve Vyškově mají 11,5 stupně, což teda fakt není moc. Břeclav hlásí 14,5 a Brno centrum hlásí stupňů 16. Dneska by mělo být léto. Má být skoro jasno až polojasno, možná sem tam nějaké mraky a teploty 25 až 28 stupňů. Pršet dnes nemá. Dobré ráno.
2: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: No je to nejlepší po ránu.

0: No jasně, že musíme vstávat. I dneska ve čtvrtek 9. července, kdy Drahoslaví slaví svůj svátek, bude 6 hodina ze studia Krokodýla. Vám hezké dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tunda Kalé, krásné ráno. Tenistky Muchová a Nosková dnes budou usilovat o finále Wimbledonu, podrobnosti ve zprávách.
0: Jak to ty české holky dělají? Co tak jako pěkně střídá, vždycky nějaká vyhraje.
1: To by bylo hlavně skvělý, kdyby se to povedlo. Strašně držím palec.
0: Uvidíme. Co dáme po 6. Například bude Bruno Mars. YouTube. A taky bude Marek Ztracený. Časy se mění, jen my dva zůstáváme stejní. A taky dneska bude pěkně a trochu více nám oteplí. Já jsem si normálně dneska pustil topení na nohy v autě. Já jsem na boso, jako jsem si vzal na zouváky a u nás bylo nějakých 15 stupňů, což jako není moc. Teda.
1: No je to dobrý, já jsem se včera dívala, že má být ráno 12, tak jsem na sebe rychle hodila, jako bylo 15, což je dobrý.
0: Ve Vyškově mají 11,5 stupně v téhle chvíli. Nic tak moc.
1: To už jako je na kabátek.
0: V Brně máme stupňů 16, odpoledne bude ale léto, bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 28 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ústavní soud v Brně zrušil usnesení krajského soudu o vazbě Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Bylo porušeno jeho právo. V další části ústavní soud stížnost odmítl. Důvody vazby se soud nezabýval. Pro Jiříkovského se ale nic nemění. Za mřížemi zůstává.
2: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Filmovým programem dnes začíná 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích. V historickém prostředí města se představí desítky českých i zahraničních umělců. Program potrvá do neděle.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Ve Znojmě od včerejška jezdí takzvané senior taxi. Určené je pro obyvatele města a jeho příměstských částí, kteří jsou starší 65 let nebo mají průkaz ZTP. Auto za bezmála 1 000 000 korun je upravené i pro přepravu lidí na invalidním vozíku. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou mít dnes šanci probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Muchovou čeká Američanka Coco Gauffová. Nosková narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co vás čeká na silnicích, to nám teď řekne Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Renecké třídě probíhají stavební práce a silnice je tam uzavřená. Objízdná trasa vede přes Polní a Vídeňskou ulici. V Žabovřeckách na Tumově ulici u křižovatky s Mučednickou čekejte omezení, pracují tam také silničáři. Co se týče provozu, ten je ve městě prozatím plynulý. A doprava vázne už u Popůvek na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Pro Rádio Krokodýl zvuková asistence Jakub Telšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 3 minuty po 6. hodině raní jste s Krokodýlem. Přejem dobré ráno.
1: Hezké čtvrteční ráno a také dnes mezi vás rozdáme zdravé lehké svačinky, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Po nehodě v nemocnici. Pane doktore, neztratím nohu? No tak záleží na tom, kam si ji schováte.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6:10. Nestává se to úplně přesně, ale mám to jako v podstatě na minutu přesně výročí, které se stalo před 669 lety. A pokud dobře počítám, 40 minutami, úplně přesně. V roce 1357 v 5:31 položil císař Karel IV. Základní kámen ke stavbě kamenného mostu v Praze přes Vltavu, později pojmenovaného po svém zakladateli. Čas nebyl vybrán náhodou, šlo o magickou řadu lichých čísel. Stavba započala podle projektu Petra Parléře. Dokončena tři roky po Parléřově smrti v roce 1402. Můžeme také zmínit například rok 1968, kdy tým lékařů pod vedením Karola Šišky a Ladislava Kužely v Bratislavě provedl první transplantaci srdce ve střední a východní Evropě. V roce 1998 se stalo něco, co voliči těžce nesli, možná do dneška, protože se to děje stále. Strany ODS a ČSSD uzavřely smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí, takzvanou opoziční smlouvu, která umožnila ČSSD sestavit a udržet menšinovou vládu. Co stojí za zmínku? Ze světa těch událostí je tady poměrně dost. Například v roku 1595, kdy pan Johannes Kepler popsal solidní geometrické uspořádání vesmíru. V roce 1789 ve francouzském Versailles byly ustanovením Národního ústavodárného shromáždění zahájeny přípravy francouzské ústavy. V roce 1816 Argentina vyhlásila nezávislost na Španělsku a můžeme také třeba zmínit rok 1922, kdy Johnny Weissmuller jako první uplaval 100-metrovou trať pod jednu minutu, čas 58,6. No a když jsme u těch sportovních událostí, tak třeba jsem přeskočil rok 1877, kdy byl zahájen první wimbledonský turnaj. V prvním ročníku se hrály pouze singly mužů, hrálo se na trávě a turnaj se zúčastnilo 21 amatérských hráčů. A v roce 1991 byla Jihoafrická republika po 30 letech vyloučení přijata zpět do olympijského hnutí. Kdo dneska slaví narozeniny? Například porodce se známé hudební soutěže Jaroslávik dneska slaví 52. narozeniny a excelentní herec s velkým H, nejenom, že je to jako fakt velký herec, ale taky H má v příjmení, Tom Hanks dneska slaví 70. narozeniny. To dneska slaví svátek Drahoslava a také Drahuše, třeba také Berenika a také Leticie. My z Krokodýla gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: A extra cený na Krokodilu 10 minut před 6:30. Kde je teď nejchladněji? Ve Vyškově 11,6. Na druhém místě je Žďár nad Sázavou, tam mají 11,9. To je trošku zima.
1: Je to letos takový zvláštní nahoru dolů.
0: Velmi. 16 stupňů máme v centru Brna. Odpoledne bychom ale měli měřit při jasné nebo skoro jasné obloze krásných letních 28 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Jihomoravští hasiči včera přes 9 hodin zasahovali u požáru skládky u Bratčic na Brněnsku. Dva hasiči se při zásahu zranili. Událost je bez škody. Příčina vzniku požáru je v šetření. Spojenci podle českého prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře zachovali jednotu aliance, shodli se na posilování vlastní obrany i pokračující podpoře Ukrajiny. Pavel po skončení summitu ocenil také konstruktivní atmosféru jednání. Nejvíce nominací na letošní ročník amerických televizních cen Emmy získalo drama Urgent z lékařského prostředí. Celkem se vysloužilo 25 nominací. České volejbalistky na úvod závěrečného turnaje základní části Ligy národů v Bělehradě prohrály s Německem 1-3 na sety. V tabulce klesly na 11. místo. Vzdálil se jim tak postup na finálový turnaj, kam se probojuje 8 nejlepších týmů. Dnes je čekají Nizozemky. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: 9 minut a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Vaše nejvěrnější rádio.

0: celou jižní Moravu.
1: Ano, i tohle leto vyrážíme mezi vás do ulic Brna, také po jižní Moravě rozdáváme osvěžení v podobě letních zdravých letních svačinek od Rácia.
2: A těšit se můžete i dnes, odpoledne se na vás budeme těšit na náplavce v Brně.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V brněnárenské třídě probíhají stavební práce a silnice je tam uzavřená. Objízdná trasa vede přes Polní a Vývěňskou ulici. V Žabovřeskách na Tumově ulici u křižovatky s Mučednickou čekejte omezení, pracují tam také silničáři. Co se týče provozu, ten je ve městě prozatím plynulý. A doprava vázne už u Popůvek na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dobré ráno Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, co je to dalekohled a na co se používá.
3: Vidíš na nějakou skálu nebo na něco takového.
4: Může zakřičit kapitán pozorná.
5: Dělá větší věci.
6: Vytáhne ten dalekohled, aby mohl vidět dál.
7: Můj brat to střílel a aby jsme tam nemuseli chodit do toho terče se dívat, když se střílel, tak se podívali.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Za 5 minut bude 6:45, posloucháte Radio Krokodýl, Katka nachystala čerstvé zprávy.
1: A Tunda má předpověď počasí.
0: V centru Brna máme 16 stupňů, Vyškov hlásí 12,5, Břeclav taky 16, Znojmo taky 16. Ve Žďáru nad Sázavou mají stupňů 12. Odpolední teploty při jasné nebo polojasné obloze budou 25 až 28 stupňů.
2: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Hezké ráno. Základní mateřská škola Pastviny v Brně Komíně od 1. ledna 2027 splyne s

0: Celsia ve výše položených částech města. Je to nejvíc za 112 let měření. Španělsko čelí od neděle nové vlně veder. Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. Dvojnásobní světoví šampioni Francouzi se utkají s Maročany. Africká země bude chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Britská glamrocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Speciální host Precedence. Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 31. července.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A výváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
9: Rádio Krokodýl.
10: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Za 10 minut bude 7, kdy jsou prázdniny a děti se nudí. Občas z toho vzejdou nepříjemné věci, když se nudí, ale občas je to úplně úžasné. My se máme doma se ženou teďka jak prasátka v žitě. Dcera se nudí a vaří.
1: No tak to je ale bezvadný jako způsob, jak zahnat nudu.
0: Moc dobrý.
1: Přijedu.
0: Předevčírem upekla čabaty, nádherný, nadýchaný, obrovský, křupavý. Já jsem říkal, je, to je pěkný, co mě k tomu dáš? Říkal, tak já ti k tomu dělám steak. Normálně udělala steak, nakrájela na plátečky a ještě zapekla s nějakým francouzským sýrem v troubě.
1: Já dělám asi něco špatně, protože tohle furt dělám doma já, že vyvařuju a peču. Teda nepeču teďka přes léto.
0: Včera udělala cupcakey borůvkové. Mm-hmm. Úplně. Říkal jsem si, mám přinést horákové, ne, ona by mi to sežrala.
1: A dneska nás
0: čekají zapečené indické papriky s hovězím
1: tak
0: masem.
1: Tak já bych si dala spíš to slaný, děkuju.
0: Dobře, dobré ráno a nechte si chutnat.
2: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Farben a Club Supergirl na rádiu Krokodýl. 7:02.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
0: Přesně minuta schází do 7:00 raní a vy jste s Krokodýlem. Katka má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
4: Pěkné ráno. Jihomoravští hasiči mají v těchto dnech plné ruce práce s požáry. Víc už za chvíli.
0: Co dáme po 7:00? Superhaj a Nika. Stereofonik. A bude i Michal Hrůza. Počasí žádná hrůza nebude, je tam v téhle chvíli pravda celkem chladno, ale odpoledne se nám bude oteplovat. V centru Brna máme teď 16 stupňů, Vyškov hlásí 12,5, Břeclav i Znojmo hlásí zhodně po 16 stupních, Žďár hlásí stupňů 12. Odpolední teploty při skoro jasné nebo polojasné obleze budou 25 až 28 stupňů.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 7, hezké ráno.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Dnes odpoledne bude v Brně zahájena venkovní panelová výstava Lichtenštejni a Česká republika. Putovní výstavu tvoří 6 oboustranných panelů s QR kódy, které lidem přiblíží rod Lichtenštejnu. Výstava se koná na Špilberku.
5: Rádio Krokodýl. Blanensko.
4: Nový bazén v Blansku přivítá v srpnu první plavce. Zpočátku bude fungovat ve zkušebním režimu. Areál návštěvníkům nabídne 6 plaveckých dráh, vyvýšenou tribunu, bazény pro děti nebo parní saunu. Stavba za 321 milionů korun trvala necelé 2 roky.
5: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
4: Hasiči včera na Znojemsku bojovali se 2 požáry polí. U Vítonic oheň zlikvidovali za 3,5 hodiny. Jeden z hasičů se zranil. Další požár pole se rozhořel u nedalekých Oblekovic. I ten likvidovali zhruba stejně dlouho. Hořelo také pole u Sokolnic na Brněnsku. Na vině jsou nynější vysoké teploty a sucho. Přestože čeští fotbalisté na mistrovství světa v Americe neuspěli a vypadli už ve skupině, jsou po skončení osmifinálové fáze týmem s nejvyšší průměrnou rychlostí. Záložník Alexandr Sojka ve stejné statistice mezi jednotlivými hráči figuruje na 2. místě. Nejvíce střel zatím vyslal lídr tabulky kanonýrů Argentinec Lionel Messi.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Jakub.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně zůstává provoz spíše plynulejší. Kratší zdržení vás čeká pouze na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici před sjezdem na Veslařskou ulici. Převážně kamionová doprava jede pomalu na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od exitu 178. A kvůli opravám se jezdí kyvadlově na silnici 50 v Půčovicích mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 2,5 minuty po 7 hodině ranní chystáme 2 vstupenky na koncert kapely Progress 2.
1: Čeká nás soutěž s brněnským Hantecem, tak si ji nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Zdá se mi, že náš soused se velmi dobře vyzná v dětské psychice. Když náš syn dostal buben, tak se jej s vševědoucím pohledem zeptal, a jestli pak víš, co je uvnitř?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut tomu máme pro vás pěkně exkluzivitku v téhle chvíli. Nejenom Hantec, ale dvě vstupenky na dnešní koncert kapely Progress 2, který se koná od 19 hodin.
2: A můžete o ně soutěžit právě teď na lince 603 103 103.
1: Kdo pak se nám dovolal? Krokodýl, dobrý den.
2: Naschledanou.
1: Nikdo tam byl. Žanek se prosím pěkně ptá. Dneska si myslím, že byste mohli vědět.
3: Gomity, co to znamená, když je našlapané šmirgl?
1: Našlapané šmirgl. Co pak to asi tak může být? My jsme se tak trochu, zeptali jsme se i Brňanů.
4: Brousící papír.
5: Tvrdý papír.
6: Zmačkaný papír.
2: Ne, papír to není.
1: Vylučovací metoda. Radio Krokodýl, dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Kdo se dovolá?
7: Tady je Míla.
1: Mílo, dobrý den. Víte, co to znamená našlapané šmirgl?
7: Nadspaná tramvaj.
3: Když je našlapaný šmirgl, je to přeplněná šalina nebo v tramvaji.
1: Jezdíte vy našlapaným šmirglem občas?
7: No, jezdím.
2: Nemáme to rádi, že?
1: Každopádně jste vyhrála koncert, vstupenky. Nebo respektive dvě vstupenky na koncert kapely Progress 2. Gratulujem.
2: Užijte si to.
7: Děkuju.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Krokodýlu 18 minut po 7 hodině, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda předpověď počasí.
0: V Brně máme 16,5 stupně, Vyškov hlásí 14,5, Břeclav i Znojmo zhodně po 16, ve Žďáru nad Sázavou je ale chladněji, tam je jenom 14 stupňů. Odpolední teploty při skoro jasné nebo polojasné obloze budou letní 25 až 28 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Vodní záchranáři za letošní léto evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% celé loňské sezony. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. Loni v Tuzemsku utonulo 165 lidí. K hledaným utonulých slouží i dron, který se může ponořit do hloubky až 100 metrů. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Juliette Binoche, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto. Včera se v hlavní soutěži představilo drama Hijamat. Součástí delegace byla i německá herečka Nastasia Kinski. Americká armáda včera uvedla, že zahájila další útoky proti Íránu. Celkem bylo podle ní zasaženo přibližně 90 íránských cílů. Americký prezident Trump tyto údery dříve označil za odvetu na íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky a pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude ve Wimbledonu zároveň premiéra. Muchovou čeká Američanka Coco Gauffová, Nosková poté narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: FinCrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka FinCrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. FinCrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
8: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
11: Trefíte se?
12: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
13: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Je dobré mít spolehlivého přítele.
14: Rádio, je, rádio, rádio Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Krokodýl.
1: Poslouchám Rádio Krokodýl.
2: Poslouchám Rádio Krokodýl.
3: Poslouchám Rádio Krokodýl.
4: Poslouchat Krokodýla se vyplatí třeba proto, že vám přivezeme obídek, pizzu a co my, samotný Pieru Caruso z Caruso Pizzy. Co proto musíte udělat?
5: Aby byla pořádná pizzová nadílka vaše, musíte nám napsat na e-mail studio@krokodil.cz, kde posloucháte Rádio Krokodýl, tedy odkud jste, kolik vás tam je a proč máme přijet právě za vámi.
4: Důležitá adresa studio@krokodil.cz, tam pište.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Jdeme se podívat na silnice. Kuba má slovo.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně zůstává provoz spíše plynulejší. Kratší zdržení vás čeká pouze na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici před příjezdem na Veslařskou ulici. Převážně kamionová doprava jede pomalu na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od exitu 178. A kvůli opravám se jezdí kyvadlově na silnici 50 v Bučovicích mezi Uherským Hradištěm a Brnem.
4: Pozor na odstavené auto, jedno je třeba na D2, kilometr 39 ve směru na Břeclav a další je na D1 u Vyškova na kilometru 227,5 ve směru na Brno.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7:05 jdeme za dětmi. Ano, jsou prázdniny, děti jsou doma, ale po prázdninách, že by...
2: No hlavně to uteče ty prázdniny, že? Ve školce v Králově Poli se ptáme předškoláku, jestli se těší do první třídy.
3: Mně se líbí, že půjdu tady s kamarádkou. Budeme se učit hodně věcí, protože se naučíme aj počítat do stovky.
4: Těším se, protože tam budu s kamarádkou a budeme se potkávat na chodbě.
5: Mně se těší, protože tam půjdu s Péčou a mám už vybrané od Ježíška pouzdro a aktovku.
6: Jako má balu ta aktovka.
2: Taky se naučíte pár sprostých slovíček určitě.
1: Dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl.

0: 5 minut a bude 7:45. V centru Brna máme 17 stupňů, Vyškov hlásí 16, Břeclav taky 16, Znojmo pro změnu 16, v Jihlavě je 14 stupňů a ve Žďaru nad Sázavou taktéž stupňů 14. Odpoledne skoro jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Jihomoravští hasiči včera přes 9 hodin zasahovali u požáru skládky u Bratčec na Brněnsku. Dva hasiči se při zásahu zranili, událost je bez škody. Příčina vzniku požáru je v šetření. Spojenci podle českého prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře zachovali jednotu aliance, shodli se na posilování vlastní obrany i pokračující podpoře Ukrajiny. Pavel po skončení summitu ocenil také konstruktivní atmosféru jednání. 42letý zkušený pilot letecké školy v Argentině

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo až k vašim dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
7: No vám i tobě. A taky tobě.
8: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dámy a pánové, blbec nakonec.
1: Za 9,5 minuty bude 8, přejem dobré ráno.
2: Hezké ráno, máme tady jednoho, který v Brně překročil nejvyšší povolenou rychlost o víc než 100 kilometrů v hodině.
1: Počkejte, ale přes 150, nebo co?
2: No. Mladý řidič si to fičel Brnem 165, a to minulý týden v pátek, kde šlápl večer na plyn v Bauerově ulici. Tam je maximální povolená rychlost 60 km za hodinu. Mladíkovi zřejmě zamotali hlavu poloprázdné ulice, taky slečna na sedadle spolujezdce a půjčené silné auto. Řidičák měl tenhle mladík teprve čerstvě, no a o ten po této zběsilé jízdě samozřejmě přišel. Hrozí mu zákaz řízení na rok a půl, pokuta až 25 000 korun a samozřejmě i 6 trestných bodů. Otázku, tak to se vyplatilo.
1: Otázkou je, jestli je pořád za frajera před tou slečnou, nebo jestli už jako ne?
2: 100%.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Taylor Swift tady Blank Space na Rádiu Krokodýl minutu a půl před 20:00.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz, dva.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Za 15:45 bude 20:00 na Rádiu Krokodýl, jsou na pořadu zprávy. Ty má Katka, dobré ráno.
5: Pěkné ráno, tenistky Muchová, Nosková dnes budou usilovat o finále Wimbledonu, podrobnosti za chvíli.
0: Po 8:00 Lost Frequencies. Bangles. A taky Miraj. Otepluje se nám tam, v centru Brna máme 17,5 stupně, Vyškov, Břeclav, Znojmo hlásí zhodně stupňů 16. Odpoledne by mělo být jasno až polojasno, jsem tam oblačno, ale to spíše na východě kraje. A teploty příjemné 25 až 28.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 8, hezké ráno.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Ústavní soud v Brně zrušil usnesení krajského soudu o vazbě Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Bylo porušeno jeho právo. V další části ústavní soud stížnost odmítl. Důvody vazby se soud nezabýval. Pro Jiříkovského se ale nic nemění. Za mřížemi zůstává.
7: Rádio Krokodýl. Blanensko.
5: Filmovým programem dnes začíná 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích. V historickém prostředí města se představí desítky českých i zahraničních umělců. Program potrvá do neděle.
7: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
5: Ve Znojmě od včerejška jezdí takzvané senior taxi. Určené je pro obyvatele města a jeho příměstských částí, kteří jsou starší 65 let nebo mají průkaz ZTP. Auto za bezmála 1 000 000 korun je upravené i pro přepravu lidí na invalidním vozíku. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou mít dnes šanci probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Muchovou čeká Američanka Coco Gauffová. Nosková narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zkontrolujeme silnice, slovo má Kuba.
8: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně čekejte kilometrovou kolonu na poříčí do centra před Vídeňskou a ucpává se také ulice Otakara Ševčíka mezi Táborskou a Ostravskou. A zhruba 5 minut čekejte zdržení na příjezdu do Tuřan od obce Telnice. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
0: Kubo, děkujeme, pozor na trase z Jihlavy na Havlíčku. Brod před Štoky v místě dopravního omezení počítejte s 10-minutovým zdržením v obou směrech. A pozor taky na D2 ve směru na Břeclav na kilometru 10,5. Narazilo osobní auto do dopravního značení.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nejenom drahoslavy, které slaví svátek, ale všichni si můžou udělat radost s pěknou částkou peněz.
1: Máme 109 150 korun za náš krokodýlí zvuk a nabídneme vám další šanci tipnout si už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dobrý den, prosím, krabičku cigaret. Chcete ty s rakovinou? Ne, ty s neplodností. Už tak mám 4 děti.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 9 minut a krásná částka tady na vás čeká, milí krokodýlové.
2: 109 150 korun ve hře právě teď na lince 603 103 103 můžete volat.
1: Jsme úplně vyskočila, většinou říkáš tady na konci teď a ty jsi to řekla v půlce.
2: Musíš být připravený.
1: Byl jsem připravený, je to puštěný, prosím tě. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Kozlovská, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Vaše... Volám na zvuky.
1: Ano, a vaše křestní jméno, prosím?
3: Milada.
1: Milátko, dobrý den. Odkud nám voláte?
3: Z Brna.
1: Z práce?
3: Ne, zatím ještě z domu.
1: Jo, na kolikátou...
3: Chystám se do práce.
1: Na kolikátou
3: na
1: jdete?
3: Devátou.
1: Jo, aha, na příjemné. Devátou. Dobře. Milátko, co máte pro nás za tip?
3: Mě to připomíná krajní cibule.
1: Pláčete u toho?
3: Ne.
1: Zajímavý, švagr takhle tak chystal nějaký velký guláš a krájel to v potapeckých brýlích.
2: A moje dcera v lyžařských, pozor.
1: Dobře, jdeme na kraje cibuly.
2: Tak měli jsme tady už krajení všeho možného.
1: No.
2: Uvidíme, jestli je to ta cibule.
1: Tady je odpověď.
2: Tak ani cibulka, neplačte nám.
1: Ať se vám daří. Mějte se moc hezky.
2: Hezký den.
1: Na shledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Nemáme šílené pondělí, jak tom zpívali Bengals, ale máme příjemný čtvrtek. Čtvrtek ráno, 8 hodin a 17 minut. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tunda předpověď počasí.
0: V Brně už máme 19 stupňů, Vyškov hlásí 17,5, Břeclav 17, Jihlava hlásí stupňů 15. Odpoledne by mělo být skoro jasno až polojasno a teploty příjemné 25 až 28 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Základní a mateřská škola Pastviny v Brně Komíně od 1. ledna 2027 splyne s mateřskými školami Absolonova a Řezáčova. Radní Brna schválili návrh městské části na svém posledním zasedání. Opozici ale chybí analýza přínosu a za splynutím vidí i snahu zbavit funkce ředitelku základní školy. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný. Nejvyšší odpolední teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. Prozatímní prezidentka Venezuely Rodriguezová požádala Londýn o vrácení venezuelského zlata uloženého v Británii, aby mohlo být využito na obnovu po ničivém zemětřesení. Bilance obětí přírodní katastrofy, která zemi zasáhla, mezitím vzrostla na 3811. Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. Dvojnásobní světoví šampioni Francouzi se utkají s Maročany. Africká země bude chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 10:30 a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Dyton.
8: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
12: Je dobré mít spřízněnou duši.
13: Vaše nejvěrnější rádio.
14: Stále s vámi.

0: Moravy. Každý den vyrážíme mezi vás do Brna po jižní Moravě, abychom vám rozdávali osvěžení v podobě letních zdravých lehkých svačinek od Rácia.
1: No a chystáme se mezi vás i dnes. Odpoledne se dočkáte na náplavce v Brně, tak si to nenechte ujít.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Minutu před 8:30 jdeme na silnice, slovo má Jakub.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně čekejte kilometrovou kolonu na Poříčí do centra před Vídeňskou a ucpává se také ulice Otakara Ševčíka mezi Táborskou a Ostravskou. A zhruba 5 minut čekejte zdržení na příjezdu do Tuřan od obce Telnice.
0: Pozor, taky dejte na trase z Velké Bíteše do Žďáru. Za osobou Bítýškou se srazilo osobní auto s nákladním, doprava tam zpomaluje. Pozor taky na trase z Moravské Třebové ve směru na Mohelnici u odbočky na městečko Trnávka. Stojí porouchané nákladní auto, ale místo nehody, tedy to je po nehodě, to auto by mělo být průjezdné bez výraznějších komplikací. D1, kilometr 208 ve směru na Vyškov, pozor, tam překáží na vozovce rozházené kužely, tak ať na ně náhodou nenajedete. Kdybyste chtěli cokoliv dodat, brnkněte, anebo pošlete zprávu přes naši aplikaci.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 3 minuty po 9:30 jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, proč venku občas prší.
1: Ale fakt jenom občas.
3: To je dobrá otázka. No prší, protože nahoře jsou mraky.
4: Prší, protože tak počasí někdy bývá a protože to tak počasí rozhodlo.
5: Protože mraky jsou zatažený a kdyby nepršelo, tak by nebyly zalitý kytičky a zvadly by.
1: Tak suchej trávník, jak letos jsme za 14 let, co tam bydlíme, ještě neměli.
2: My jsme to tady včera řešili s kolegou Jirkou Vínerem, že ta příroda je tak sežahlá a žlutá, že to je fakt hruza. Je to smutný.
1: Co naděláme?
2: Tak
1: vůbec nic.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

Lásko ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás sníh. Všude tě hledám, ale popravdě už nevím, kudy jít. Někdy to bolí, pak se sněješ, pak tě zase nosím na dlaních. I když jsme spolu

0: Sebastian hledal a našel. A my jsme našli, kolik je hodin? 7 minut po půl deváté. Katka má pro vás připravené stručné zprávy.
1: A Tunde ví, jaké nás čeká počasí.
0: Letní, ve Vyškově máme 19, v Brně 19, Břeclav hlásí 18, Znojmo 16 stupňů. Dneska by mělo být skoro jasno nebo polojasno a teploty příjemné 25 až 28 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Vodní záchranáři za letošní léto evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% celé loňské sezony. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. Loni v Tuzemsku utonulo 165 lidí. K hledání utonulých slouží i dron, který se může ponořit do hloubky až 100 metrů. Vláda Andreje Babiše dnes bude vyhodnocovat, jak se jí dařilo naplňovat programové prohlášení v první půlce letošního roku. Ministři měli za úkol připravit dokumenty za své úřady k 30. červnu. Jako první dnes za premiérem přijeli ministři Havlíček a Schillerová. 34-letý český horolezec zahynul ve Švýcarsku nahoře Liskam. Při výstupu jej zasáhl kámen. Jeho společník zalarmoval záchranné složky, které však na místě už mohly pouze konstatovat smrt. Přestože čeští fotbalisté na mistrovství světa v Americe neuspěli a vypadli už ve skupině, jsou po skončení osmifinálové fáze týmem s nejvyšší průměrnou rychlostí. Záložník Alexandr Sojka ve stejné statistice mezi jednotlivými hráči figuruje na druhém místě. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: Bylo nebylo, v krajišti bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Kysnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: do.
1: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře.
2: A to jako jde?
3: 12 minut před devátou se určitě zadaří.
2: Podrobnosti má mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.
4: Krásný den vám i posluchačům Rádia Krokodýl. Opravdu naléhavě zněla na přelomu týdne žena volající na linku 156. Dispečerovi operačního střediska městské policie spěšně vysvětlila, že společně s manželem spěchají do brněnské porodnice. Podle jejich slov se porod rychle blížil a obával se, že kvůli hustému odpolednímu provozu nestihnou dorazit včas. Protože dvojice mířila do Bohunic ze zhruba 12 kilometrů vzdáleného města jižně od Brna, strážníci se s ní domluvili na setkání ve Vídeňské ulici. Odtud už hlídka se zapnutými majáky doprovodila jejich Volkswagen přes dopravně nejvytíženější úseky až k budově porodnice v Bohunicích. Právě tady pak přidali strážníci statečnou ženu i s doprovázejícím manželem do péče zdravotníků. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji krásný den.
3: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí strážníků Markéta Skřivánková, přejeme krásný den.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 109 000 korun.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Armin van Buuren na Krokodýlu minutu a čtvrt před 9:00.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
0: I 9. červencové ráno a dopoledne startujete s Rádiem Krokodýl. Jsme rádi, že jste zvolili právě nás jako společníka pro ten dnešní den. Už od 17:30 vám na Krokodýlu dělají společnost Katka Horáková
4: a Tonda Kala. Přejeme hezké začínající dopoledne. Jihomoravští hasiči mají v těchto dnech plné ruce práce s požáry. Víc informací ve zprávách.
0: Po 9:00 dáme 90. jako třeba Gypsy Kings. No Mercy. A bude i Kurt Nielsen. Co se týče budoucnosti, jak to dneska vidí meteorologové, dneska by mělo být skoro jasno, možná polojasno a teploty příjemné 25 až 28 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké dopoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Dnes odpoledne bude v Brně zahájena venkovní panelová výstava Lichtenštejně a Česká republika. Putovní výstavu tvoří 6 oboustranných panelů s QR kódy, které lidem přiblíží rod Lichtenštejnu. Výstava se koná na Špilberku.
6: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
4: Hasiči včera na Znojemsku bojovali se dvěma požáry polí. U Vítonic oheň zlikvidovali asi za 3,5 hodiny. Jeden z hasičů se zranil. Stejně dlouho hasili i požár u nedalekých Oblekovic a hořelo také pole u Sokolnic na Brněnsku. Na vině jsou nynější vysoké teploty a sucho.
6: Rádio Krokodýl. Svědavsko.
4: V lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Práce chce radnice dokončit v září a veřejnost tam uvítat v říjnu. Jedná se o první etapu úpravy přírodní lokality. České volejbalistky na úvod závěrečného turnaje základní části Ligy národů v Bělehradě prohrály s Německem 1-3 na sety. V tabulce klesly na 11. místo. Vzdálil se jim tak postup na finálový turnaj, kam se probojuje 8 nejlepších týmů. Dnes je čekají Nizozemky.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Novinky ze silnic má pro nás Jakub.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Brně na ulici Poříčí do centra před Vídeňskou čekejte zhruba kilometrovou přerušovanou kolonu. Zdržení je tam kolem 5 minut. Na Brněnsku mezi Přebyslavicemi a Svatoslaví čekejte omezení kvůli pracím u držby. Na D2 na 10,5 kilometru z Brna na Bratislavu narazilo osobní auto do dopravního značení. Projíždí se s omezením, kolona se ale netvoří. Pravý pruh převážně jede pomalu na dálnici D1 před Brnem od Prahy od ostrova. Dále na Vyškov čekejte zpomalení před exitem 210, na Vině je tam zúžení na silnici 50 u Holubic, na trase na Uherské Hradiště. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stán se Jakub Tilšar.
0: Ještě tady máme hlášenou komplikace z Rajci Jestřebí, ulice Na Hrázi, tam je odstavené osobní auto pro poruchu a je tam olej na vozovce, tak neuklouzněte.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 9.03, to je přesný čas, přejeme hezké dopoledne.
1: Krásný čtvrtek a startujeme 9:90.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Penso con sueño para si.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Lomí mafiánská matka nad svým potomkem rukama. Co jen z tebe bude? Otec, postrach celého podsvětí. Já 10 let v base a ty? Ty přineseš ze školy jedničku schování?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 16 minut po 9. hodině se dívám do mailové schránky s adresou program@krokodil.cz, kam si píšete o hit vašeho života. Ahoj Krokouši, chtěla bych si zatrsat u písničky Overdrive od Offenbach. Posloucháme v Modřících na úřadě. Děkuji Katka.
0: Rádio Krokodil. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, co se bude dít v městě Brně. Možná víte, možná ne, ale přibližně 4000 dětí a dospívajících v České republice žije s juvenilní idiopatickou artritidou, tedy chronickým zánětlivým onemocněním kloubů. Ta nemoc se nejčastěji objevuje v raném dětství nebo na začátku puberty a kromě fyzických obtíží zasahuje také do psychiky dítěte a samozřejmě i celé rodiny. A právě na tuhle problematiku upozorní akce Úsměvy navzdory bolesti. Pořádá ji Revmaliga České republiky v divadle Na Orlí v Brně a bude se konat už teď v sobotu 11. července a to mezi 10.30 až 15.30 odpolední. Ještě jednou v divadle Na Orlí v Brně. Vstup i celý program jsou zdarma a pro prvních 35 dětí je také připraven pěkný dárek. Součástí programu jsou také individuální konzultace s dětským revmatologem a nebo psychologem. Tak, abyste věděli, co se děje a bude dít u nás v městě Brně. U nás na Krokodýlu se teď budou dít další devadesátky. Queenie, Venga Boys a také Go Go Dolls. To vám zahrajeme tady u nás na Rádiu Krokodýl. Pěkné dopoledne.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Go, Go, Dolls, Iris jsou za námi a teď 4:40. Jdeme hádat hit v jedné sekundě. Co nabízím za uhodnutí? Mám tady dvě vstupenky na představení Kůň pátý element. To se jedná o představení plné kaskaderských výkonů, akrobatických prvků a také světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Telefonní linka je připravená 603 103 103 a hit v jedné sekundě, který máte uhodnout, taky zní takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: To znáte, ne? Teda, aspoň troufám si říct. Pokud ano, volejte Krokodýla 603 103 103. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Dušan.
1: Nazdar, Dušan, nepoznal jsi?
3: Já to je Ava Max, Psycho.
1: Jo, uhodl jsi. Oblíbená toť pecka?
3: Jo, Ava Max je fajn.
1: Jo, taková příjemná pohodovka na léto akorát.
3: Jo, jo.
1: Prosím tě, vyhrál si dva lupeny na Kůň pátý element. Gratulace.
3: Já moc děkuju.
1: Díky, měj se zatím, ahoj.
3: Jo, děkuju, ahoj.
1: Hit v jedné sekundě jako vždy celý, Ava Max.

0: Ava Max na rádiu Krokodil jako hit v jedné sekundě uhodnutý od Dušana na první pokus. Jsou připraveny další devadesátky. Do desáté budou... Ano, hádáte správně. S-Club 7 bude také... Jasně, Michael Jackson a chystá se i... Ano, poznáváte správně, Madonna. Drahoslavy dneska slaví svátek. Holky, moc gratulujem. Pěkné dopoledne z Krokodýla.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
2: fajn. Britská glamrocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Speciální host Precedence. Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 31. července.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focaccu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta, pizza, prova la diferenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině. 90ky v 9.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 6. do 12. července se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program Digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
1: Radio Krokodýl.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Bude 10 hodin, znamená to jediné, že v 10 budou zprávy a ty má Katka. Kačenko, o čem pak budou hezké dopoledne?
7: Pěkné dopoledne. Venezuela požádala Londýn o vrácení venezuelského zlata uloženého v Británii. Víc informací ve zprávách.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
6: Co to bude po desáté? Soul Sisters. Shakira. A dáme taky činasky.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
6: Venku se nám vyjasňuje a taky samozřejmě otepluje. Ráno bylo velmi chladno, třeba ve Vyškově měli nějakých, já nevím, to pamatuju dobře, ale tuším, nějakých 11-12 stupňů. Teď už tam mají 20. V Brně máme 22 stupňů, Břeclav hlásí 21, Znojmo necelých 18. Odpoledne má být skoro jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Jsou tu zprávy, vítejte.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Základní a mateřská škola Pastviny v Brně Komíně od 1. ledna 2027 splyne s mateřskými školami Absolonova a Řezáčova. Radní Brna schválili návrh městské části na svém posledním zasedání. Opozici ale chybí analýza přínosů a za splynutím vidí i snahu zbavit funkce ředitelku základní školy. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný. Nejvyšší odpolední teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. Prozatímní prezidentka Venezuely Rodriguezová požádala Londýn o vrácení venezuelského zlata uloženého v Británii, aby mohlo být využito na obnovu po ničivém zemětřesení. Bilance obětí přírodní katastrofy, která zemi zasáhla mezi tím, vzrostla na 3811. Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. Dvojnásobní světoví šampioni Francouzi se utkají s Maročany. Africká země bude chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Duel v Bostonu má výkop ve 22 hodin našeho času.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Co nového na silnicích prozradí Jakub?
9: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně je provoz spíše slabší, ale i tak se zdržíte kolem 5 minut na ulici Poříčí směrem do centra před Vídeňskou. Doprava vázne na Zvonařce u Dornichu a zdržení do 5 minut hlásí řidiči na křižovatce ulic Tuřanka a Řídská ve Slatině. Na Blanensku v Jestřebí v ulici Na Hrázi dejte pozor na provozní kapaliny, které vytekly z nepojízdného osobního vozidla. Na D2 na 10,5 kilometru z Brna na Bratislavu se došetřuje nehoda osobního vozidla do dopravního značení. A na trase Třebíč-Brno před Kravicemi nad Oslavou stojí kamion po požáru. Pro Rádio Krokodýl z Globá stánce Kuptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 10. hodině, vy jste s krokodýlem, který se i dneska chystá rozdávat letní zdravé lehké svačinky. Kde to bude? Prozradím.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Divadelní kritik je jako eunuch v harému. Vidí to každý večer, ví přesně, jak se to má dělat, ale on sám nemůže.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: 19 minut po 10. hodině je právě teď a právě teď také ladíte Rádio Krokodýl, které vyráží do ulic Brna a jižní Moravy a rozdáváme osvěžení v podobě letních, zdravých, lehkých svačinek od Rácia. I dneska vyrazíme mezi vás a dneska odpoledne se na vás budeme těšit na náplavce v Brně, tak se tam zastavte, zcela určitě nás neminete. Přeju vám hezké dopoledne, 11 minut před 10:30.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Radio Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Fincrisp od Rácio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Rácio. Koupíte v dobrých obchodech a na racio.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Trefíte se?
8: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
10: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
14: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
0: Je dobré mít se kam vracet.
16: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Půl jedenácté, to je čas, kde možná přemýšlíte, co s dnešním obědem a kam na něj vyrazit. Tak pokud třeba vyrazíte do centra, tak kdybyste tady vyrazili kousek od nás do pivnice U Čápa, co tam se dneska podává, například kulejda s bramborami a rajcem a potom taky špecle s uzeným masem a kysaným zelím. Dáte za to 169 kaček. Nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 7,5 minuty po 10:30, pojďme na peníze. Teď uvolňuji telefonní linku 603 103 103 a nabízím krásný balík peněz 109 200 korun českých. Kdo pak se dovolal jako první? Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, ahoj, zdravím, tady Jirka z Vysočiny.
1: Zdravíme Jirku z Vysočiny. Mě zajímalo, jestli by Jirkovi změnili letní plány ty peníze, 109 tisíc, nebo ne?
2: No, tak změnili určitě, ale jako momentálně hned teď ne, protože teď trochu máme trochu jiný starosti, ale určitě bychom je využili jo, někam jet se podívat, někam
1: do
2: Chorvatska nebo někam
1: jít. Je mi to naprosto jasné.
2: No, tak to pěkný, no.
1: Jirko z Vysočiny, co to je za ten zvuk, prosím?
2: No, to bude těžký dilema, protože jako, tohle uhodnout. No, já si myslím, jestli to náhodou třeba nepůjde, jak máš třeba dětské počítadlo, tak přerůz těma ze strany na stranu ty kuličky.
1: Jo,
2: počítadla.
1: Naprosto přesně vím, co myslíš. Si úplně vzpomínám, když jsem byl malý, jak jsem jako tam a zpátky. Dobře, tak jdeme to zkusit. Podle tebe to zní tedy takhle. Kuličky ze strany na stranu, no. Co říká arbitr na tuhle odpověď? Je mi líto,
2: no,
1: ale ani...
2: nejsou to kuličky, arbitrovi se to nelíbí, no.
1: Nelíbí, bohužel. A až myslím si, že přijde ta správná odpověď, jak se mu to bude líbit hodně, protože ten balík je fakt velký.
2: No to je, to jako máš pravdu, že je moc velký. To se zvědavý, že to je to uhodné.
1: To já taky, já nejsem sám, kdo je na to zvědavý. Jirko, díky moc a měj se hezky.
2: Taky, měj se, čau.
1: Ahoj. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
2: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
1: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
2: No přece od Klimastylu z Hodonína.
3: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Ptáš se traku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
11: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
12: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Klasická diskotéka na rádiu Krokodýl, rok 1995, Labuš, Be My Lover. 2 minuty a bude 11 hodin.
1: Rádio Krokodýl.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co si zahrajeme po 11. hodině? Například bude Chumba Bamba Top Temping. Antrix Golden.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Kolik pak máme v centru Brna? Zatím 22, Vyškov hlásí 20,7, Břeclav 23, Znojmo tam je dneska o chlupy chladněji, tam je jenom 20. No a pravda, ve Žďaru nad Sázavou tam ještě není ani 19 stupňů. Odpolední teploty se nám vyšplhají při skoro jasné až polojasné oboze na 25 až 28 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezký čtvrtek.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Mladý řidič v Brně překročil nejvyšší povolenou rychlost o víc než 100 km v hodině. Policisté mu v pátek večer v Bauerově ulici naměřili 165 km v hodině. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz, který měl teprve čerstvě. Hrozí mu zákaz řízení na rok a půl, pokuta až 25 tisíc korun a 6 trestných bodů.
0: Rádio Krokodýl, Blanensko.
3: Nový bazén v Blansku přivítá v srpnu první plavce. Zpočátku bude fungovat ve zkušebním režimu. Areál návštěvníkům nabídne 6 plaveckých drah, vyvýšenou tribunu, bazény pro děti nebo parní saunu. Stavba za 321 milionů korun trvala necelé 2 roky. Německo se s vládou Spojených států dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk a jejich rozmístění na německém území. Oznámil to kancléř Friedrich Merz. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraji summitu NATO v turecké Ankaře. Německo tím podle Merce zaplní strategickou mezeru ve své obraně. Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky a pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude ve Wimbledonu zároveň premiéra. Muchovou čeká od 14:30 našeho času Američanka Coco Gauffová. Nosková poté narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrazíme také na silnice, které jsou dneska klidnější, ostatně potvrdí nám to i Jakub.
4: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Celkově je náš Jižní Moravě provoz dnes plynulý. Kratší zdržení řidiče hlásí ale například ze Zvonařky v Brně u Dornichu. Pravý pruh zůstává místy ucpaný na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic. A v obou směrech očekávejte kratší kolony na silnici 50 u Holubic na cestě z Uherského Hradiště. Důvodem jsou práce na silnici. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Po 11. hodině vyrazí Krokodil Cestovatel na výlet, na procházku. Dneska to bude mimo Brno. Když uhodnete název města, vyhrajete pizzu. 300. Mňam, hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodil. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeste odpadky. Ty 100 miliony much se přece nemůžou mýlit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Když uhodnete, kam dneska vyráží Krokodýl cestovatel, co vyhrajete? Voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na Pizza Bombastika celkem pětkrát v Brně. Tak tedy, kam vyráží Krokodýl cestovatel, co máte dneska uhodnout? Dneska je to název města v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Tohle město leží 9 kilometrů od Veselí nad Moravou a zhruba 12 kilometrů od Kyjova. Žije tady kolem 4,5 tisíce obyvatel. Sousedními sídly jsou Strážnice, Moravský Písek nebo třeba Vracov. Vidím, že telefon už zvoní, tak schválně. Rádio Krokodýl, dobrý den. Aha, zvonil nesprávně. Co v tomhle městě stojí rozhodně za vidění, tak to je třeba zámek, kaple svatého Floriana a Šebestiána, nebo třeba naučná stezka Váté písky. No a hlavní nebo zásadní nápovědou je, že se tam od roku 1864 vyrábí tradiční ocet podle původní receptury. Rádio Krokodýl, dobrý den. Taky ne, dobře. Já jsem možná ještě neřekl to číslo, že? 603 103 103. To je ten telefon, který máte vytáčet, jestli chcete odpovídat a také vyhrát. Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, Broňa.
1: Broňo, dobrý den, kam zdravím?
2: Tvarožná.
1: Tvarožná. Už tohle to zavařovala?
2: Ještě ne, není co.
1: A co okurky?
2: No, ty teprve rostou.
1: Jo, no my jsme byli na zelňáku a už máme doma zavařené ty pídi okurečky, spousta flašek. No a použili jsme do toho ocet, který se třeba vyrábí kde?
2: V Zenci.
1: Říkáte to naprosto správně, obzenec šlo. Tak jo, vyhrála jste voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na Pizza Bombastika celkem pětkrát v Brně. Gratuluju k tomu.
2: Děkuju.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
7: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
8: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Je dobré mít se komu svěřit.
12: Vaše nejvěrnější rádio.
13: Stále s vámi.

Hudební veličina 80. a 90. let Rick Astley právě teď na Rádiu Krokodýl. A mám tady další veličinu 80. a 90. let, ale bohužel ji tady mám. Proč bohužel? Bonnie Tyler, vlastním jménem Gaynor Sullivan, rozená Hopkins, bohužel zemřela. Tahle informace se k nám dostala. Ano, Bonnie Tyler, velšská poproková zpěvačka, proslula svým charakteristickým a chraplavým hlasem. A třeba tady tuhle písničku, že když čeká na svého hrdinu, už si v originále a naživo, bohužel od ní neposlechneme. Tak si ji pustíme aspoň právě teď. Bonnie Tyler, tady u nás, na Radiu Krokodýl.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Teplota se pomalu zvedá, v Brně už měříme nějakých 25 stupňů, takže na koupák to určitě jde. Pokud chcete na koupák a nechcete u toho přijít o krokodýla, tak kam vyrazit? Třeba na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený nádherný trávníček ke slunění. Italskou zmrzlinu ze nového zmrzlinovače točí v oblíbeném biotopu, ideální pro ty, co chtějí právě přírodní koupání. No a kdybyste chtěli přímo v centru, tak můžete v Kraví hora, plavky, ručník a můžete rovnou vyrazit a i přímo tam krokodíla. Tak tam zdravíme. Hezké dopoledne.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: Bylo nebylo, v krajišti Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Kysnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
5: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruza má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo fokáču s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta e pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Tak tohle byli slavní Coldplay, My Universe, tady u nás na Radiu Krokodýl, minutu a půl před polednem.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 6. do 12. července se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
2: Rádio Krokodýl.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Hej, vybral jsem si skvěle, hej, firmu Klimastyle,
5: www.klimastyle.cz.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: K obědu po 12. to budou Get Far. Naked. A třeba také Tomáš Klus.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je poledne. Vyškov hlásí 24, Břeclav 24, Znojmo 22, v Brně máme 25 stupňů. Ve Žďáru nad Sázavou tam to hypnotizují, protože tam mají 19,9. Jinak po Moravě budou dneska teploty mezi 25 až 28 stupni, pršet dneska nebude.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Přeji hezký den u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Hlubokého spánku muže ležícího na lavičce v Denisových sadech využil v neděli odpoledne 49-letý muž. Strážníci na kamerových záběrech viděli, jak tvrdě spícímu muži prohledává kapsy u kalhot a vytahuje mu z nich peněženku. Okamžitě za ním vyslali nejbližší hlídku, když muže dostihla, tvrdil, že mu peněženku muž dal, aby si mohl koupit cigarety. Tento však po probuzení popřel, navíc mu v ní chyběly doklady a několik set korun. Zloději si převzala státní policie.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
8: Filmovým programem dnes začíná 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích. V historickém prostředí města se představí desítky českých i zahraničních umělců. Program potrvá do neděle. Ve věku 75 let zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Podlehla těžké nemoci, kvůli které byla letos uvedena i do umělého spánku. Tyler byla na konci dubna hospitalizována v Portugalsku a následně podstoupila akutní operaci střev, po níž se její stav zhoršil. Zpěvačka měla letos vystoupit na festivalu v severních Čechách. České volejbalistky na úvod závěrečného turnaje základní části Ligy národů v Bělehradě prohrály s Německem 1-3 na sety. V tabulce klesly na 11. místo, vzdálil se jim tak postup na finálový turnaj, kam se probojuje 8 nejlepších týmů. Dnes je čekají Nizozemky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Je poznat, že jsou prázdniny a také je poznat, že bylo v pondělí volno. Říkáte si, no a co je čtvrtek? No to je pravda, ale spousta lidí toho využila tak, že si vzala jenom 4 dny volna, ne 5 a mají to krásně celý ten týden volný. Co máme tady ale za problémy? Například se tady řeší problém v Lednici v Mikulovské ulici u křižovatky v ulici Spodolí, kde došlo k pádu cyklisty, na místě zasahují i záchranáři. Pozor taky dejte na D2 ve směru k Brnu, tedy trasa Břeclav-Brno na 8. kilometru, je tam porouchané osobní auto, ale to by snad mělo být vše, z čehož plyne, že ten provoz je opravdu klidnější. Nebo jako jasně, stojíte možná na D1 před Brnem, kamiony v pravém jízdním pruhu, ale to je takový kolorit, že to si myslím, že už jako fakt vůbec nikoho nepřekvapí. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Na Krokulí občas říkáme pozvánky na různé akce. Teď jsme třeba mluvili o festivalu Planet. Byl tam Jirka Bíjar se podívat?
1: Ano, byl jsem se podívat na tu novou planetku. Víš, co to je za planetu vůbec?
0: Jupiter.
1: Jupiter, taková zajímavá plynná planeta, ale měli tam všechny, takže je to takový zajímavý typ. Podíváme se tam ještě v této hodině.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Potkají se dvě kamarádky a ta jedna se ptá druhé. Hele, jak je možné, že ti ten tvůj dává tolik peněz, když říkáš, že je kelakomej? No to je jednoduchý. Pokaždý, když se spolu pohádáme, tak mu vyhrožuju, že se odstěhuju k mamince. No ale kde bereš ty peníze? On mi dává vždycky peníze na vlak.

0: Tak co, tak jdete na nějakou chatičku, zdravíme na chaty tady po Brně a Jižní Moravě, jsme Krokodýla, teď jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Naši nejmenší posluchači Krokodýla, dneska jsme v Řečkovicích a těch prťat se ptáme, o čem se mluví ve zprávách.
2: Že počasí škaredé nebo hezké.
3: Že tam je třeba, že někdo spadl ze stromů nebo spadl ze skály.
4: Třeba, že bude dneska duha, anebo že bude pršet, anebo že bude slunce.
0: O čem se mluví ve zprávách, na to jsme se ptali našich zlatíček, nejmenších posluchačů Krokodýla ve školce v Řečkovicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: I dneska vás bude osvěžovat Krokohlídka Rádia Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši Krokohlídku.
5: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
6: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
0: 12 hodin 23 minut.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Alan Walker na kroku dělo. No a teď se jdeme podívat do brněnských a jihomoravských škol.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Já se jmenuji Milena Emerová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy v Moutnicích. V naší škole mobilní telefony nepoužíváme, pouze pokud to vyžadují nějaké výukové účely. Děti telefony odevzdávají, nechávají si je na třídě a v případě potřeby si je mohou samozřejmě vždycky vzít. My chodíme o přestávkách ven, trávíme velkou přestávku reku na hřišti.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Free, ajo, tohle je Krokodýl, tohle je vaše rádio. Díky, že posloucháte. V Brně festival Planet, ano, máš do půlnoci vždycky k vidění ukázky Planet, právě Hvězdárny Brno, tak se tam zastavte, krokodíláci. Víme, co se děje, my budeme taky dneska osvěžovat. A nezapomeňte, že nás můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Na celém světě i na dovolené.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Speciální host Precedence. Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 31. července.
2: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Disturb, čerstvé zprávy s Katkou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, Národní divadlo Brno se dočká letní opravy a modernizace budov, víc už za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Přijďte zažít Permonium tak, jak ho ještě neznáte. Už tuto sobotu 11. července od 20 hodin vás čeká večerní rodinná akce Tma v Permoniu, lovci kouzel. Pomozte tajemné strážkyni Eluminii vrátit do Permonia ztracenou magii. Čekají vás tematické úkoly, živé postavy, temná zákoutí parku, skvělé dobrodružství pro celou rodinu. Tma v Permoniu už tuto sobotu. Kapacita omezená a vstupenky pouze online na permonium.cz.
3: Radio Krokodýl.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
3: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 13. hodině Kesha. Backstreet Boys. A nebo Marek Ztracený. Už je za malou chvíli.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pokud si říkáte, co počasí, zítra skoro jasno 27 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Národní divadlo Brno čekají letní opravy a modernizace budov. Během divadelních prázdnin proběhne řada investičních akcí. Od pokračující obnovy fasády Mahenova divadla přes opravy jevištní technologie Janáčkova divadla až po modernizaci zákaznického centra a výměnu oken v budově ředitelství. Pražský vrchní soudce na přelomu srpna a září vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Bude projednávat odvolání europoslankyně Jany Naďové, které prvoinstanční soud uložil v květnu za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitým trestem 500 000 korun. Jednání je nařízeno na 2 dny, 31. srpna a 1. září. Americký prezident Donald Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Iránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Tajná služba Spojených států na něj naléhala, aby domů necestoval novým speciálem, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl. Výměna letounů vyvolává otázky o tom, zda je nový Boeing vybaven dostatečnými bezpečnostními prvky. Evropský souboj nabídne páteční čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď v Brně pohoda a klid. Kdybyste o čemkoliv věděli, tak nám klidně dejte vědět, protože my to pošleme rádi dál a pomůžeme vám.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

Jirka s vámi, my vás budeme dneska osvěžovat. Víc za malou chvíli, jsme Krokodýl, jo? Barbra Streisand.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena vejde do velkého obchodu se sportovním zbožím a chce brokovnici. Je to pro mého muže. Aha, a řekl vám, jakou máte vzít ráži? Ptá se prodavač. Děláte si legraci? Ona ani neví, že ho chci zastřelit.

0: Ocean Krokodýlo.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Jste připraveni, krokodýláci? Dneska to bude náplavka. Tam budeme dělat radost, budeme rozdávat chutné svačinky od Rácia. Tak si nás tam vyhlížejte, krokohlídku Rádia Krokodýl. Dneska odpoledne.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
6: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Konec na krokodýlo. No a i když se objeví tady na jihu Moravy přehánky, odborníci dál upozorňují, že jižní Moravu trápí sucho. Nejvíc je to znát na polích a vinohradech. Dokonce i na festivalu Planet si možná všimnete, kde jsou vystavené planety na Kraví hoře, tak tráva místo, aby byla zelená, je úplně žlutá. Jinak taky doporučujeme, pokud zaléváte zahradu, dělejte to ideálně ráno nebo večer, kdy se voda zbytečně neodpařuje. No a jestli plánujete víkend v přírodě, myslete taky na zvýšené riziko požáru.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focaccu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Radio Krokodýl.

0: slyšet Krugera Krokodýl Hero, tak doufám, že máte taky svého hrdinu. Jsme Krokodýl. Čerstvé zprávy, Katka Horáková, vítej.
1: Hezké odpoledne. Česká obchodní inspekce zjistila na filmovém festivalu v Karlových Varech prohřešky u 40% kontrol. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině z Krokodýla Poetika. Budou Rides at Fred. Megan Trainor. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Koncert Progress 2 nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně máme teploty kolem 26 stupňů, Vyškov hlásí plus 24, Mikulov 25 stupňů Celsia.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dnes v Brně začíná venkovní panelová výstava Lichtenštejni a Česká republika. Putovní výstavu tvoří 6 oboustranných panelů s QR kódy, které lidem přiblíží rod Lichtenštejnu. Výstava se koná na Špilberku. Přes 40% kontrol, které zatím provedli inspektoři České obchodní inspekce na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, zjistilo nedostatky. V 11 případech šlo o prodej alkoholu mladistvým. Pracovníci inspekce v prvních dnech festivalu provedli 48 kontrol. Další budou pokračovat i v dalších dnech, festival skončí v sobotu. Německo se s vládou Spojených států dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk a jejich rozmístění na německém území. Oznámil to kancléř Friedrich Merz. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraji summitu NATO v turecké Ankaře. Německo tím podle Merze zaplní strategickou mezeru ve své obraně. Přestože čeští fotbalisté na mistrovství světa v Americe neuspěli a vypadli už ve skupině, jsou po skončení osmifinálové fáze týmem s nejvyšší průměrnou rychlostí. Záložník Alexandr Sojka ve stejné statistice mezi jednotlivými hráči figuruje na druhém místě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už pohled na silnice, Marek je v terénu.
8: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dlouhá řada kamionů je na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy od 9 křížů až ke 196. kilometru. Ucpává se také příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. V Brně se popojíždí na Zvonořce ve směru do Židenic. V obou směrech si postojíte na trase z Uherského Hradiště do Brna před Holubicemi a více než 6-kilometrová kolona na trase z Vídně do Brna před Mikulovem. Pro Rádio Krokodýl zvolal asistent Marek. Spálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je nosný princip reformy zdravotnictví? Chudí mají zakázáno onemocnět.

0: S krokodýlem tady je vaše rádio. Jestli se o víkendu chystáte autem přes Brno, zbystřete. Řidiče čekají další dopravní omezení kolem Kaštanové ulice, no a práce zasáhnou také provoz na dálnicích D1 a D2. Pokud se říkáte proč, no tak stavbaři pokračují v přestavbě mimo úrovňové křižovatky, takže počítejte s kolonami a raději si nechte pár minut navíc. Léto je sice obdobím oprav silnic, ale zrovna tady se vyplatí sledovat naše dopravní zpravodajství. Připomínám, o víkendu omezení Kaštanová ulice a dálnice D1, D2.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: FinCrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka FinCrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. FinCrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
0: 14 hodin 19 minut.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Hit za hitem z Krokodýla za malou chvíli R-City. Ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
10: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
12: Je dobré mít společnost na cestách.

Jste s krokodýlem. Máte chuť si potom skočit do bazénu? No, dáme vám tipy, kde se můžete osvěžit s krokodýlem při poslechu. Přejeme pěkné odpoledne.

Cyril na Krokodýlo, jak už od nás víte, tak dnes bohužel taky zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Zpívající tento hit, tak si jdeme tak trošku připomenout na Krokodýlo právě teď. Pěkné odpoledne.

Jak už skoro kolíla víte, zemřela Bonnie Tyler. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler zemřela v nemocnici v portugalském městě Faro, kde byla hospitalizovaná po akutní operaci střev. Po zákroku se jí stav zhoršil, lékaři uvedli do umělého spánku, z něhož se probrala v polovině června. Dosud byla na jednotce intenzivní péče. A tohle jsou vzpomínky, které znáte i z Krokodýla. Jsme Krokodýl, víme, co se děje.

0: www.klimastyle.cz.
1: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Řipská 22.
4: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tohle jsou parádní Eurythmics. Krokodýl, 15. hodina, čerstvé zprávy a taky Katka Horáková.
1: Pěkné odpoledne. Venezuela požádala Londýn o vrácení venezuelského zlata uloženého v Británii. Víc informací ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 15. Katy Perry. Cure. A nebo Činasky. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Přijďte zažít Permonium tak, jak ho ještě neznáte. Už tuto sobotu 11. července od 20 hodin vás čeká večerní rodinná akce Tma v Permoniu, lovci kouzel. Pomozte tajemné strážkyni Eluminii vrátit do Permonia ztracenou magii. Čekají vás tematické úkoly, živé postavy, temná zákoutí parku, skvělé dobrodružství pro celou rodinu. Tma v Permoniu už tuto sobotu. Kapacita omezená a vstupenky pouze online na permonium.cz.
2: Radio Krokodýl.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekejte polojasno, teploty budou příjemné kolem 27 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Stromy v lesích Mendlovy univerzity jsou kvůli současnému suchu a nedostatku vody ve stresu. Jehož úroveň se dá očekávat spíše na vrcholu nebo v závěru léta během dlouhých vln sucha a veder. Ukázala tu data ze sítě online měřících stanic, kterých má Mendlova univerzita ve svých lesích 14. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný. Nejvyšší odpolední teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. Prozatímní prezidentka Venezuely Rodriguezová požádala Londýn o vrácení venezuelského zlata uloženého v Británii, aby mohlo být využito na obnovu po ničivém zemětřesení. Bilance obětí přírodní katastrofy, která zemi zasáhla, mezi tím vzrostla na 3811. Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. Dvojnásobní světoví šampioni Francouzi se utkají s Maročany. Africká země bude chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Duel v Bostonu má výkop ve 22 hodin našeho času.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: O prázdninách pohled na silnice, Marek je v terénu.
9: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Přerušovaná kolona hlavně kamionu je na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy od Domašova až ke 196. kilometru. Více než 7-kilometrová fronta je na trase z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. Přes 2 kilometry má kolona na cestě z Brna do Svitav před Lipůvkou a přímo v Brně se zdržíte na Poříčí ve směru do centra před Vídeňskou a pomalu to jde také na Zvonařce ve směru do Židenic. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vyspál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Tak jak to máte, krokodýláci, zmrzlina, procházka kolem přehrady nebo posezení s kamarády? Tak si užijte dnešní den co nejvíc, ať už jste v práci nebo na dovolené tady na Jižní Moravě. A my budeme rádi, když budete s námi, s krokodýlem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní učitelko, nechci vás nějak strašit, ale tatínek říkal, že ještě jedna pětka v Žákovské a někdo tady dostane hrozný nářez.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Krokodýl zdravíme na celou Jižní Moravu. Zlín od nás není daleko a představte si, tam dneska hoří výšková budova, která dokonce i spadla. Takže pozdrav taky pro všechny záchranné složky, které tam zasahují. Zvláštní stupeň poplachu vyhlásili hasiči v souvislosti s požárem v centru Zlína, kde začala hořet jedna z výškových budov v areálu bývalého Baťova továrního areálu. Připomínám, jedna z budov tam spadla, krokodýláci, budeme to pro vás sledovat.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
8: Trefíte se?
9: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
10: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
12: je fajn. Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Favilejva Max, krokodýl typ na levný benzín.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Jasně, že jo, to se hodí, pokud vyrážíte na výlet po jižní Moravě a říkáte si, no jo, už mi tady píplo hledové oko, je na čase dotankovat typ na levný benzín. Teď to bude benzín za 38,50, nafta 34,50. Kde? Čerpací stanice Makro Brno, ulice Tuřany, tedy v Tuřanech, ulice Kaštanová.
1: Šetříme s krokodýlem.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
4: Ach jo, to je hrozná práce.
5: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz.
6: Bylo nebylo, v krajišti Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Tisnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
7: Britská glamrocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Speciální host Precedence. Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 31. července.
8: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Na kroku díl pěkně a háčím, 16. hodina kroku díl na čerstvé zprávy a je připravená taky Katka Horáková. Vítej!
1: Hezké odpoledne. Ve věku 75 let zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Podrobnosti máme ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Přijďte zažít Permonium tak, jak ho ještě neznáte. Už tuto sobotu 11. července od 20 hodin vás čeká večerní rodinná akce Tma v Permoniu, lovci kouzel. Pomozte tajemné strážkyni Eluminii vrátit do Permonia ztracenou magii. Čekají vás tematické úkoly, živé postavy, temná zákoutí parku, skvělé dobrodružství pro celou rodinu. Tma v Permoniu už tuto sobotu. Kapacita omezená a vstupenky pouze online na permonium.cz.
3: Radio Krokodýl.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Zlatníte krokodýla. Bude Iva Max. Třeba i na brněnskou přehradu. Wham! Pozdravíme taky všechny šalináře a šalinářky do Brna. Slza.
7: V plánu spousty dalších mil, fotky po kapsách, kým dřív...
0: Tak to vám bude hrát Krokodýl.
3: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska je tam příjemně, skoro jasná obloha, teploty v Brně kolem 26 stupňů Celsia. Mikulov hlásí plus 27.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hlubokého spánku muže ležícího na lavičce v Denisových sadech využil v neděli odpoledne 49-letý muž. Strážníci na kamerových záběrech viděli, jak tvrdě spícímu muži prohledává kapsy u kalhot a vytahuje mu z nich peněženku. Okamžitě za ním vyslali nejbližší hlídku, když muže dostihla, tvrdil, že mu peněženku muž dal, aby si mohl koupit cigarety. Tento však po probuzení popřel, navíc mu v ní chyběly doklady a několik set korun. Zloději si převzala státní policie.
3: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Filmovým programem dnes začíná 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích. V historickém prostředí města se představí desítky českých i zahraničních umělců. Program potrvá do neděle. Ve věku 75 let zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Podlehla těžké nemoci, kvůli které byla letos uvedena i do umělého spánku. Tyler byla na konci dubna hospitalizována v Portugalsku a následně podstoupila akutní operaci střev, po níž se její stav zhoršil. Zpěvačka měla letos vystoupit na festivalu v severních Čechách. České volejbalistky na úvod závěrečného turnaje základní části Ligy národů v Bělehradě prohrály s Německem 1-3 na sety. V tabulce klesly na 11. místo, vzdálil se jim tak postup na finálový turnaj, kam se probojuje 8 nejlepších týmů. Dnes je čekají Nizozemky.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Víme, jak to jezdí.
9: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Více než 8-kilometrová řada je na cestě z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. 5-kilometrová kolona je pak na silnici číslo 43 z Brna do Svitav před Lipůvkou. Dlouhé zdržení naberete na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Domašovem a 196. kilometrem. A na Hrodnínsku za Mutěnicemi směrem do Dubňan havarovalo osobní auto a převrátilo se. Projedete tam kivadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Margit Pálek.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Z psychologického posudku. Netrpí žádnými psychickými nemocemi. Je to prostě normální blbec.
3: Ujel mi vlak.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit za hitem.
1: Radio Krokodýl.
2: J-Lo.

0: Nezapomenout a dobře se naladit, krokodýly, i na cestě z práce se slzou s krokodýlem.
1: Na rádiu Krokodýl.
0: A na cestě z práce vás často ladí Hantec, tak dneska tomu bude úplně stejně, krokodýláci. Zdar jak svíňa všem a hlavně Žankovi.
2: Zdar jak svíňa z Kroxví. Gomejte, co to znamená, když je našlapané šmirgl.
0: Touto dobou to bývá. Mimochodem ve štatlu jsme to vůbec neodhadli.
3: Brousící papír.
4: Tvrdý papír.
5: Zmačkaný papír.
0: Žádný papír. Děkujeme moc. Zdravíme všechny do šmirglu, co ladí krokodýla.
2: Když je našlapané šmirgl, je to přeplněná šalina nebo v tramvaji, tak doufám, že lapnete jenom nenašlapaný šmirgl a budete mít betelný den.
0: Jak říkáš, Džanku, díkec na Ondrovu, zdarec a betelný den. Před chvilou jsme jeli s klukama okolo.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: 16 hodin 25 minut, pěkné odpoledne, připravená je Rihanna.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
9: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
10: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
12: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
13: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
15: Je

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Čtvrteční odpoledne s krokodýlem a smutnou skutečností, která právě už letí světem, zvláště tím internetovým, zemřela zpěvačka Bonnie Tyler, hvězda hitparád 70. a 80. let. Tahle britská hvězda zemřela ve věku 75 let a znáte ji jako zpěvačku s typickým chraplákem, co zpívá Total Eclipse of the Heart Islands, anebo písničku It's a Heartache, kterou tady u nás ještě v Československu proslavil Karel Gott pod názvem Jen se hádej. Tak milá Bonnie, odpočívej v pokoji, tady je It's a Heartache v originále.

0: Krokodýl Stality, Bad Romance od Lady Gaga, do toho ta ne zrovna pozitivní zpráva k tomu dnešnímu dni. Vlastně 7. červenec předevčírem to zemřel Franta Kocorek, dnešek 9. červenec zemřela Bonnie Tyler v portugalské nemocnici ve městě Faro, kde podstoupila akutní operaci střeva. Po zákraku se mimochodem stav zhoršil, dnes na jednotce intenzivní péče zesnula.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Tak, Bonnie Tyler jsme si zahráli It's a Heartache, taky Bad Romance, krokodýláci vám ať je dobře, žádné zdravotní komplikace, nejlépe si udělejte fajn odpoledne u vody. Zdravíme na všechna brněnská koupaliště, kde hraje krokodýl, Kraví hora, nahoře, kde teplota vody v bazénech je krásných 26 stupňů Celsia, otevřený je oblíbený biotop, pokud máte rádi přírodní koupání a vodu osvěžující, protože má aktuálně 22 stupňů, určitě vyraste, můžete si třeba dát i italskou zmrzlinu, krom hitu Krokodýla. A pozdrav letí na koupaliště Královo pole, kde jsme s tím nádherným pověstným trávníčkem. Voda v bazénu aktuálně tím, že venku je 25, tak v bazénu je teplejší, má 26 stupňů Celsia.
1: Krokodýl na koupáku.
0: 16 hodin 44 a půl minuty. Připraveno Pedro P a dáme i Jennifer Lopez s Krokodýlem. Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Starnet internet.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr krystal nebo krupici v Byla klubu za 9,90 a Olma máslo v Byla klubu za 22,90. Byla, to dobré začíná u nás.
7: Kutile, chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty

0: klidu spát a odpočívat, krokodýláci, možná si dáváte odpoledního šlofika. Je vám přáno pěkné čtvrteční odpoledne, a to i vám třeba do kolony z Vídně před Mikulovem. No, má 7 kilometrů, žádná slava. Hlavně samozřejmě kamiony, takže pevné nervy a zprávy má Katka.
1: Hezké odpoledne, Národní divadlo Brno se dočká letní opravy a modernizace budov, víc už za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Koncert Progress 2 nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastýle.
6: www.klimastyle.cz
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity a velká klasika připravená po páté. Bude Metallica. Taky si dáme Fate of Philia, takže pozdravíme Priggle Buster. Jo, kluci na Priglu mají rádi Taylor Swift. Co o tome? A vysypem tam nějaký drahokamy. Kapela Mirá je drahokamy a právě teď je přesně minuta do páté.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Hodin bude 17 stupňů, je tady v Brně 25, což je krása. V Šepkovicích tam měří Zdenek na teploměru 23, Péťa hlásí ze Žďáru, že mají docela příjemně 21 stupňů. A pátek ten bude zítra. Na Vysočině převážně jasný z 23, ovšem tady u nás na Brněnsku Moravě částečně zatažený s maximálně 27 stupni.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Národní divadlo Brno čekají letní opravy a modernizace budov. Během divadelních prázdnin proběhne řada investičních akcí. Od pokračující obnovy fasády Mahenova divadla přes opravy jevištní technologie Janáčkova divadla až po modernizaci zákaznického centra a výměnu oken v budově ředitelství. Pražský vrchní soud se na přelomu srpna a září vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Bude projednávat odvolání europoslankyně Jany Naďové, které prvoinstanční soud uložil v květnu za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitým trestem 500 000 korun. Jednání je nařízeno na 2 dny, 31. srpna a 1. září. Americký prezident Donald Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Iránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Tajná služba Spojených států na něj naléhala, aby domů necestoval novým speciálem, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl. Výměna letounů vyvolává otázky o tom, zda je nový Boeing vybaven dostatečnými bezpečnostními prvky. Evropský souboj nabídne páteční čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Čtvrteční doprava v Brně na jihu Moravy místy náročná, z Vídně přes Mikulov, tam se třeba zdržíte v docela dlouhé koloně, Marku.
8: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl, téměř 7-kilometrová kolona je na trase z Vídně do Brna před hranicemi u Mikulova. Hodně pomalu to jeden na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi Domašovem a 196. kilometrem. Dále z Brna do Vyškova se zdržíte mezi 201. a 210. Po pojíždět budete na trase z Brna do Svitav mezi Českou a Lipůvkou a na Znojemsku před Moravským Berounem směrem z Ivančic zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Jezdí se tady divadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Spálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Příjemné odpoledne všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, k Podivínu a i Hodonínu. Zdraví Petr Holík a to zvláště naše zlatíčka, nejmenší posluchače. Na Lesné se budeme ptát, proč nemůžeme na dovolenou do vesmíru, děcka.
1: Protože pak se nemůžeš vrátit zpátky.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepičku, učil jsi se vůbec?
3: Ano.
2: A jak to, že máš v domácím úkolu tolik chyb? To nevíte, že chybami se člověk učí?

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Moc hezky, energicky, po 17:15, Krokodýl, Whitney Houston a naše zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Doufám, že máte stále, milí rodičové, tolik energie, co ty vaše děti, že vám dávají, ne že vás vysávají. Zdravíme zlatíčka do školky na Lesnou, kde tentokrát máme téma letu do vesmíru a otázku, proč nemůžeme na dovolenou do vesmíru, děcka.
2: No,

0: protože pak se nemůžeš vrátit zpátky.
1: Protože ta země koule, která tam žije, tak už tam zůstane navždy ten člověk. A může se udusit a dojde mu kyslík.
2: Děcka, děkujeme za krásný názory s tím spálením. To asi nebude ten největší problém. Největší problém bude asi cena té letenky, protože aktuálně raketoplánem jedna osoba 450 až 600 tisíc dolarů a když chcete víc dní na oběžné dráze, což jsou ty lety SpaceX a Axiom Space, tak to je nějakých 55 až 70 milionů dolarů na osobu. No, není to jak do Chorvatska.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
2: Ještě, že máte krokohlídku a můžete mít třeba svačinky zadarmo, že?
3: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
5: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
8: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Speciální host Precedence. Vstupenky se slevou v síti Ticketportal jen do 31. července.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Mojo Lady z Krokodýla a brzo Moto Ladies ovládnou brněnský autodrom, protože se chystá velký motocyklový víkend Alpe Adria. A k tomu se nám množí školy, kde akcentují soustředění žáků, dětí na učení, než na mobilní telefony. Která škola je další, které se to povedlo a které fandí Krokodýl?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Moje jméno je Dana Veselá, jsem ředitelkou základní a mateřské školy před Klášteří. Mobily o přestávkách problém nemáme, protože už dlouhodobě pracujeme s tím, že přestávky jsou aktivní, takže naše děti mají možnost jít ven, využít v zimních a podzimních měsících tělocvičnu a nebo si prostě jenom zaskákat panáka na školní chodbě.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Bohemi zdraví Krokodýl v 17 hodin 38 minut a zvláště vás, co jste bohemové v jedné stopě se silným motocyklovým strojem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Tohle to je specialita pro fandy motorek. Kreditas Autodrom Brno totiž čeká velký motocyklový víkend. Závody Alpe Adria International Motorcycle Championship nabídnou 18 závodů, domácí jezdce v čele průběžného pořadí i evropský šampionát žen. No a pro nás české fandy, to se těšte, brněnský podnik nabídne hned několik výrazných příběhů. Hned 4 jezdci se drží na čele průběžného bodování ve svých kategoriích. Václav Bitman, třída 600 NG, Václav Balvín je na čele tabulky Cup 600 a hned 2 Češi se drží na špici třídy Superbike. Vedoucí Michal Fila a druhý Michal Prášek. Na čtvrté pozici v Superbajcích je pak Miloš Čihák. Domácí závod vyhlíží také Dan Tureček, který přijede do Brna jako lídr kategorie Sportbike. Tak si to, motorkáři, nezapomeňte užít. Tento víkend 10. až 12. července, vlastně od pátku do neděle, motozávody Alpe Adria na Kreditas Autodromu Brno. A můžete fandit nejenom našim jezdcům, ale...
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Aj.

0: 17. hodině, zatímco přes nás přešla úspěšně studená fronta, takže stropu příjemné léto s těma 25kama. To si dáme líbit. Na Slovensku mimochodem v Tatrách dokonce padal sníh asi ve 2000 metrech. No a naštěstí jenom chvilkově. Ať je stále krásné léto se zprávami o čem. Doufám, že z toho nejste ve stresu, krokodýly. Že, Katko?
1: Pěkné odpoledne. Stromy v lesích Mendlovy univerzity jsou kvůli současnému suchu a nedostatku vody ve stresu. Další podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Přijďte zažít Permonium tak, jak ho ještě neznáte. Už tuto sobotu 11. července od 20 hodin vás čeká večerní rodinná akce Tma v Permoniu, lovci kouzel. Pomozte tajemné strážkyni Eluminii vrátit do Permonia ztracenou magii. Čekají vás tematické úkoly, živé postavy, temná zákoutí parku, skvělé dobrodružství pro celou rodinu. Tma v Permoniu už tuto sobotu. Kapacita omezená a vstupenky pouze online na permonium.cz.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Půl minuta do šesté, po šesté si dáme Venga Boys. Šalalalala in the morning, budem the motto. Tiesto, Eva Max, dáme hory.
7: Tak sorry, že mám rád hory.
0: A do Valtic pozdravíme sekáče Járu Málka, protože právě pro ní hráli to 2 týdny zpátky k narozkám. Ze Šumperka Borci opět a Redeček. Právě teď čestá odbyla a připraven je i Scatman, nejen do Valtic.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tož jak se máte v těch Valticách? Co se sykáčem? Máte tam taky jak u nás krásných 25 stupňů, to je fantastický. V Šepkovicích jsme na 23, ve Žďáře Vysočina trošku chladněji, 21 stupňů Celsia. A pátek bude částečně zatažený na Moravě, 27 max odpoledne, převážně jasný na Vysočině a 23 stupně odpoledne.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkný den u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Stromy v lesích Mendlovy univerzity jsou kvůli současnému suchu a nedostatku vody ve stresu, jehož úroveň se dá očekávat spíše na vrcholu nebo v závěru léta během dlouhých vln sucha a veder. Ukázala tu data ze sítě online měřících stanic, kterých má Mendlova univerzita ve svých lesích 14. Odhadovaná škoda na obuvi uskladněné v hořící budově v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně je 60 až 80 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. V 9. patře výškové budovy začalo hořet dnes ráno. Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swift si za $25, tedy v přepočtu za 530 korun, kupovali odpadky pozbírané v okolí arény Madison Square Garden v New Yorku, kde se zpěvačka minulý pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Cigaretové nedopalky, víčka od plastových lahví, policejní pásku, brčka, ale i ovulační test, to vše bylo ve středu vyprodáno za pouhých 24 hodin. Přestože čeští fotbalisté na mistrovství světa v Americe neuspěli a vypadli už ve skupině, jsou po skončení osmifinálové fáze týmem s nejvyšší průměrnou rychlostí. Záložník Alexandr Sojka ve stejné statistice mezi jednotlivými hráči figuruje na druhém místě.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Doprava za špičkou, kolona před Mikulovem, už je pánbu zaplať poloviční. Co dál, Martino?
9: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Kaštanové ulici u nájezdu na D2 bourala 2 osobní auta. Provoz je tam částečně blokovaný. Na dálnici D1 je kolona mezi Domašovem a Popůvkami ve směru od Prahy. Silný provoz je pak až do Brna k místu omezení na 196. kilometru. U Brna na 202. kilometru ve směru na Vyškov bourala 3 osobní auta. Kolona je od 199. kilometru. Na Břeclavsku na výjezdu z Velkých Pavlovic na Rakvice bourala 2 osobní auta, projíždí se tam kyvadlům. A 3-kilometrová kolona vás čeká před Mikulovem ve směru od Vídně. Pro rádio Global Assistant Martina Podleská.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Příjemný čtvrtek vám přeje Krokodýl motorkářům, protože ti se těší na 18 závodů Alpe Adria od zítra do neděle na Creditas Autodromu Brno, ale i našim všem běžným krokodýlům, pro které jsou připraveny osvěžující svačinky od Dacia. Taky bude víkend speciál a taky moto. Ava Max a Tiesto, posílá vám Peťan Holík a přeje dobré odpoledne.

jsou profí, nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli se

0: Jojo, sorry, Dovaltic, Jaro, Sekáču, doufám, že jsi taky vychutnal a zesílil naše krokodýlí rádio.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Jo, s krokodýlem zesilujeme nejenom hudební letní zážitky krokodýláci, protože naše krokohlídka vyráží denně do ulic Brna Jižní Moravy a rozdává osvěžení v podobě letních, zdravých, lehkých svačinek od Rácia. A je to fakt super dobrota, Jirko.
2: Krokohlídka dělá radost, tady děláme úsměv. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkujeme za svačinku, dělala nám radost.
4: Jdu kolem a potěšil mě Rádio Krokodýl.
5: Děkuji Rádio Krokodýl za zdravou svačinku, mám radost.
0: Jo, dneska jsme dělali radost na náplavce v Brně a těšíme se i zítra, krokodýláci, nenechte si to ujít a dobrou chuť.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: 18 hodin 21,5 minuty, stále hity a připravený je John Scatman a taky Jasmine Thompson. Dobré pozdní odpoledne všem s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí. Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Je dobré mít se na koho spolehnout.
1: Vaše nejvěrnější rádio.
9: Stále s vámi.

Na antény Moravy Vysočiny stále hity i do klubů s americkým nádechem. Zážitkový klub Ferite, místo, kde se poslouchá krokodýl, pokud si na vlastní oslavě nepustíte PlayStation 5, svoje srdcové hity, anebo film v domácím kině. Ve Ferite se slaví narosky, zapíjí děcka, randí, firemně relaxuje. U fotbálku, šipek, kulečníku, curlingu, arkádových automatů s Pacmanem, Galagou, Street Fighterem. Chtěli byste to zažít? Tak si svoje zážitkové chvíle rezervujte hned na ferite.cz. Večer na krokodýlu, písničky na přání a teď jedna typicky letní Coco Jumbo, mistr.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Shut up.

0: Tak zatímco se Krokodýl chystá na písničky na přání, vy se pravděpodobně chystáte na jiskřivý večerní souboj o postup do semifinále mistrovství světa v Kopané. Začne to ve 22 hodin v Bostonu Krokodýláci a nastoupí proti sobě dosud neporažené týmy. Loňský finalista Francie, ti jsou ve skvělé formě, do utkání vstupují se sérií 5 vítězství v řadě a proti ním nepříjemné Maroko, které na velkých akcích umí opravdu předvést svoji velkou kvalitu. Mimochodem, v Kataru skončilo 4. po porážce v utkání o bronz, před letošním světovým šampionátem navíc ovládlo africký pohár národů. Francie, ta se vlastně dostala na minulých šampionátech v obou případech v rámci semifinále až do finále. Francouzi potvrdili roli favorita, zvítězili 2-0, ukončili marockou pohádkovou jízdu. Africký celek tak následně zamířil do souboje o bronzové medaile. Tak uvidíme, jak se bude dařit dneska 22. hodina, to jistí Francie-Maroko v Bostonu na mistrovství světa. Krokodýl to bude určitě po očku sledovat. Hezký večer.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Všichni běží do Unihobby. Sezónní výprodej je v plném proudu. Bazény, grily, slunečníky nebo třeba zahradní nábytek se slevou až 70%.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a jižní Morava.

0: Jo, v řece snů s Billym Joelem se s váma koupe Krokodýl. Před ráma 19. hodina, taky písničky na přání.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jako první Alvaro Soler Sofia. Další budou na vás.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
0: 19. před náma a na teploměru krásných stále 25, alespoň v Brně. Šepkovice měří 23, Žďár 21 a pátek má být docela teplý na Moravě se 27 stupni odpoledne, občas částečně zataženo, převážně jasno bude na Vysočině a maxima zítra odpoledne budou na 23 stupních.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Hlubokého spánku muže ležícího na lavičce v Denisových sadech využil v neděli odpoledne 49-letý muž. Strážníci na kamerových záběrech viděli, jak tvrdě spícímu muži prohledává kapsy u kalhot a vytahuje mu z nich peněženku. Okamžitě za ním vyslali nejbližší hlídku. Když muže dostihla, tvrdil, že mu peněženku muž dal, aby si mohl koupit cigarety. Tento však po probuzení popřel. Navíc mu v ní chyběly doklady a několik set korun. Zloděje si převzala státní policie. Filmovým programem dnes začal 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích. V historickém prostředí města se představí desítky českých i zahraničních umělců. Program potrvá do neděle. V Morkůvkách na Břeclavsku podle obecního úřadu chybí voda stovkám stromů a keřů, které obec vysadila v minulých letech. Se zaléváním tam proto pomáhají zaměstnanci obce a dobrovolní hasiči s dětmi.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis rádia Krokodýl.
0: Servus za volanty Krokodýláci na silnici, už by to měla být docela pohoda a nejenom u Mikulova. Martino.
3: Pěkný večer všem posluchačům rádia Krokodýl. Na D1 je hustý provoz mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy. Na 204. kilometru ve směru na Vyškov se došetřuje nehoda, kolona má přes kilometr. Více jak 2-kilometrová kolona je stále na příjezdu do Mikulova směrem od Vídně. A na Znojemsku na příjezdu do Krhovic od Hodonic srazilo osobní auto cyklistu. Zasahují tam záchranáři a projíždí se s omezením. Pro rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezký večer všem s krokodýlem, než bude hrát fotbal Francie s Marokem. To my u nás budeme hrát písničky na přání. Mimochodem v Kataru hrála Francie s Marokem semifinále a vyhrála 2-0. Maroko šlo do boje o bronz a skončilo čtvrté prohrou s Chorvaty 1-2. A Francie tehdy podlehla Messimu Argentině ve finále na penalty 3-4. Takže Francie, Maroko v 10. Tipuju, že Frantici to dneska udělají 1-0.
1: Hitem a přitom ani jeden dvakrát.
0: Jak to uděláte vy, krokodýláci? Tady je Sofia Alvaro Soler a přichází Jirka. Hezký večer vám přeje, stále s krokodýlem taky Petr.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler na Krokodý Skok do bazénu. Tohle je vaše rádio. Dáme si něco letního. Krokodýl, hrajeme na celé Brno. Celou Jižní Moravu a vy můžete volat studio 603 103 103. Tady jsou hity na přání. Jirka s vámi a ptám se, co vám pustím. Co to bude? Komu zahrajeme? Volejte, vybírejte. Číslo studia 603 103 103. Krokodýl.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Jedna Macarena na krokodilo, tady jsou hity na přání, pěkný večer, Brno, Jižní Moravo, i když možná podvečer. Z hořů Lomnice, tak kdo se dovolal? Krokodýl, halo.
2: Dobrý den, Tomáš.
1: Ahoj Tome, tak jak si užíváš prázdniny, kolik máš let?
2: Deset.
1: Už jsi něco zažil o prázdninách, co jsi prožil?
2: Tak spali jsme ve stanu a to asi všechno letím.
1: No to je hezky. Komu zahraješ, co to bude?
2: Jahoda a chci zahrát svým bratrancům.
1: Tak jo, pro bratránky, pro tebe jedna jahoda z krokodíla.
3: Za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Užívej léto, měj si krásně, ahoj. Čau.
2: Čau.
1: A vy volejte studio 603 103 103. Hity na přání.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Ten je krokodýl, tohle jsou hity na přání, Jižní Morava, Brno a teď taky Pálava. Někdo si je vyrazil na dovolenou na Pálavu, na Mušov, kdo tam? Krokodýl, Monika, že jo?
2: Dobrý den, tady Monika.
1: Mončo, ahoj, jak se tady máte na Jižní Moravě na dovolené, co?
2: No krásně, tady je vždycky krásně.
1: S kým tam jsi?
2: Jsem tady s našima kamarádama a hlavně s synem, který mu je dneska 15 let.
1: No to je krásný. Tak budeš mluvit ty? Komu zahrajeme?
2: Zahrajeme tomu synovi mému, ať si užije dalších spoustu let, teďka vlastně už je plnoletej skoro, tak já vůbec nevím, co mám říkat, já se omlouvám.
1: To stačí, on bude mít radost, takže přejeme všechno nejí, synátorovi.
2: Děkuji moc.
1: Užívejte dovolenou na Jižní Moravě. Vítejte tady, jsme Krokodýl, jsme rádio, které je už 30 let v Brně na Jižní Moravě doma. S vámi. Díky, že ladíte. Brno, Jižní Moravo. 603 103 103 hity na přání.

0: Technotronic na Krokodýlo, to je kapela, kterou chystáme. Kdo bude vybírat? Halo!
1: Hezkou čtvrteční pohodičku na rádiu Krokodýlu vás zdraví Marek z obcí u Znojma.
0: Tak Marku, zdravíme na Znojemsko, tam je taky dneska krásně. Tak léto, jak si ho užíváš ty?
1: No, užívám si, že chodím na koupák do Znojma, na plovárnu a taky se chodím projítky na vycházky a poslouchám vás každý den.
0: To jsme rádi, tak komu zahraješ, koho pozdravíme?
1: No, pro vás do rádia, protože jste úžasné rádio a písničku bych poslal Technotronic Jump, protože tady ta písnička právě je taneční, takže to bude i pro vás do rádia.
0: Už to letí, už ti to tady mixuju pěkně, douška, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Z Brna zdravíme Znojmo, vyvolejte studio. 603-103-103, já jsem Jirka, ptám se, co vám pustím, co to bude, krokodiláci. Volejte, vybírejte. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it

0: Technotronic na Krokodýlo. No a dneska máme bohužel jedno smutné výročí. Dnes umřela Bonnie Tyler. No a ucení památky bude vybírat taky Pavel z Velkého Meziříčí, že jo, Pavle, komu zahrajeme? No,
1: tak děkuju moc, protože Bonnie Tyler jsem nahrával v 70. 80. letech jako na diskotékách a byla to opravdu hvězda. No a to dneska mě na to upozornila manželka, která mě zavolala z mě, takže jim zkala děkuji a samozřejmě bych tu písničku chtěl věnovat jí a potom bych to chtěl věnovat svému synovi Filipovi, Míši a mým vnoučatům a pravničce a panu doktoru Rybovi a jeho sestrám, který mě léčivou nohu. A jinak bych chtěl pozdravit celé Brno, samozřejmě všem do Velkého Meziříčí a taky všem do Sazomína.
0: Pavle, i vám, mějte se krásně, už hrajeme.

0: Zesnulá Bonnie Tyler, jedna vzpomínka na krokodýlo, hrajeme pro celé Brno, celou Jižní Moravu. Tak zdravíme Janču,
1: ahoj, Řečkovice. Ahoj,
0: ahoj. Ahoj Jančo, tak koho pozdravíš ty, jak to máš?
1: No, hlavně, škoda, se zpěvačem Bonnie Tyler, je mi to líto, mrzí mě to, že umřela. Hlavně kapele by chtěla upřímnout tou ztrát a všem její rodině a přátelům. A hlavně, ať nejsou tak moc smutný a
0: Jančo, nebudeme smutní, na zvednutí nálady i do Řečkovic pro tebe další hit z Krokodýla. Volejte číslo 603 103 103, jsme Krokodýl. Tohle jsou hity na přání, my vám děláme radost. Rádi vás bavíme.

George Ezra, léto, prázdniny, tady vaše letní rádio, jsme kroků díl. Hrajeme na přání, no a teďka pro všechny taxikáře a taxikáře tady v Brně. Zahrajeme taky pro Nikolase, který brázdí ulice města Brna, a máme mu zahrát Shakiru Vaka Vaka k tomu ježdění na noční z kroků díla. Právě teď zavolejte si 603 103 103 kroků díla.

0: Shakira, Vaka Vaka, teď už jdeme do Zábrdovic, tuším. Haló, krokodýl, kdo tam?
1: No, zdravím, Samuel do Zábrdovic se dovolal.
0: Samuele, zdravíme do Zábrdek, tak komu zahraješ? Tam má někdo na rozky, že?
1: Je to ano, je to pro naši milovanou pokladní Nelsu, je to a nějakou narozeninovou písničku, jestli by to
0: šlo. Počkej, vy mi chcete říct, že voláte vlastně přímo ze Zábrdovic jako z koupaliště?
1: Ano, z koupaliště.
0: No tak, zdravíme na pokladnu.
1: Ostrá Zábrdovice.
0: Zdravíme na koupaliště jako Zábrdovice, takže na pokladničku vám zahrajeme, jo?
1: Ano.
0: Všechno nejlepší, happy birthday, mějte se, ahoj.
1: Ahoj.
0: Krokodýl, volejte, vybírejte. 603 103 103, hity i na koupák. Happy birthday.

0: jsou i ty na přání, jsme Krokodýl, hrajeme podle vás. Kdo pak se dovolal? Haló?
1: Tady Klára, ahoj.
0: Ahoj Klárko, odkud nám voláš?
1: Volám vám ze Šumavy, jsme s rodinkou teď na dovolené, grillujeme, je krásný počasí, tak bych ráda písničku.
0: No tak jo, co to bude, pro koho?
1: Bude to pro moje děti, pro všechny děti, které mají rádi Huntrix. A poprosila bych písničku Golden.
0: Máme to, zdravíme na dovolenou, na grilovačku vám hrajeme, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

Huntrix, Golden Krokodýl, tak zdravíme všechny prťátka, co si užívají s krokodýlem léto s vaším rádiem. I na nějakou grilovačku teď zdravíme přímo do Pohořelic, kde je taky pod pergolou, pohodička, klid, tak zdravíme Vaška, Míšu, díky, že jste s námi. Pohořelice zdravíme z Brna.

0: Bez...
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
3: Speciální host Precedence.
2: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 31. července.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.
5: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl.
6: Vaše nejvěrnější rádio.
5: Stále s vámi.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: nutile chceš být pánem svého času? Objednej si zboží online a vyzvedni si ho na prodejně v Unihobby. Nákup máš svouknutý raz dva.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Hlubokého spánku muže ležícího na lavičce v Denisových sadech využil v neděli odpoledne 49-letý muž. Strážníci na kamerových záběrech viděli, jak tvrdě spícímu muži prohledává kapsy u kalhot a vytahuje mu z nich peněženku. Okamžitě za ním vyslali nejbližší hlídku. Když muže dostihla, tvrdil, že mu peněženku muž dal, aby si mohl koupit cigarety. Tento však po probuzení popřel. Navíc mu v ní chyběly doklady a několik set korun. Zloděje si převzala státní policie. Filmovým programem dnes začal 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích. V historickém prostředí města se představí desítky českých i zahraničních umělců. Program potrvá do neděle. V Morkůvkách na Břeclavsku podle obecního úřadu chybí voda stovkám stromů a keřů, které obec vysadila v minulých letech. Se zaléváním tam proto pomáhají zaměstnanci obce a dobrovolní hasiči s dětmi.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Čtvrteční krokodýlí lípilíšek se nám rozjíždí, Jarek Hmala, jestli máme krásný poslech, pohodovou noc, 9. červencovou prázdninovou, před námi skvělé hity a já věřím, že i při čtvrtku si je tady na krokodýlu vychutnám.

Na Krokulího si užíváme skvělé hity. Dneska svůj svátek má Drahoslava. Ano, 9. červenec Drahoslavy slaví a my přejeme krásný poslech dalšího hitu, který jsme pro vás vybrali.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

krokodýlím plíšku v tom čtvrtečním budeme posílat další hit do Břeclavy, protože tam nás ladíte a posloucháte na 99,1 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc a Břeclav ať si užívá hit za hitem.

Krokodýl je rádio, které pomáhá a pomáháme vám, co píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši společnou pomoc potřeboval? Neváhejte, napište klidně i teď pomoc@krokodil.cz. Krokodýl je rádio, které pomáhá a můžete pomoci i vy.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré mít se s kým probouzet. To nejlepší po ránu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Radio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

Do všech zdravotnických zařízení budeme zdravit právě teď ve vysílání Krokodýla. Jeden krásný kousek se stal právě dnes v roce 1968, kdy tým lékařů provedl první transplantaci srdce ve střední a východní Evropě. 54leté ženě operovali orgán o 8 let mladšího muže, který se zabil pádem z balkónu. Tak, tehdy v roce 1968 to byl velký úspěch a teď zdravíme do všech zdravotnických zařízeních u nás na jihu Moravy i na Vysočině.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Půlnoc Krokodýl vám nabízí skvělé hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech. A nezapomeňte, že zítra po ránu pro vás máme nejenom skvělé hity, ale také hromadu peněz v našem Krokodýlím banku. V soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Držte vlnu krokodýla, vyplatí se to. Teď si užijte hit za hitem. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Elektromobily tady u nás v červnu překonaly hranici 2000 prodaných kusů. I to probereme na vlně kroku díla. Tak co, jedete teď třeba v elektru, tak vás zdravíme, pěkný poslech přejeme. No a podíl elektromobilu na celkovém trhu s novými osobními auty tady u nás dále povyrostl. Podle údajů Centra dopravního výzkumu se v posledním měsíci letošního prvního pololetí zaregistrovalo do provozu více než 2000 nových vozidel poháděných výhradně elektřinou. Přesně jich bylo 2142 a mají podíl na trhu 8,1%. Tak vás tam zdravíme, užijte si jízdu i další hety tady na Krokodýlo.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Despacito. Vlnu krokodýla držíte, to je dobře, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat do Znojma. Tam jezdí takzvané senior taxi a to nově je určené pro obyvatele města i jeho příměstských částí, kteří jsou starší 65 let nebo mají třeba průkaz ZTP. Auto za bezmála 1 000 000 korun je upravené i pro přepravu lidí na invalidním vozíku. Tak doufejme, že auto bude dlouho sloužit, že ho budou užívat a my vám přejeme na naši znojemskou frekvenci pěkný poslech dalších hitů. Jarek Hemala s vámi, hezký poslech.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Nezvládáš

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.